0: Οι ικανότητες του Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκαν κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Μετά τα όσα έζησε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίστευε ακράδαντα ότι η μόνη οδός προς τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη ήταν η ενότητα. Το 1963, η Γαλλία και η Γερμανία υπέγραψαν τη Συνθήκη του Ελιζέ, γνωστή και ως Συνθήκη Φιλίας. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τη συμφιλίωση των δύο χωρών μετά από έναν αιώνα συγκρούσεων. Η συμφωνία αυτή επισφράγισε το πολιτικό όραμα του Αντενάουερ για τον ρόλο της Γερμανίας σε μια ενοποιημένη Ευρώπη. Αν και ο Αντενάουερ ήταν υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ενότητας και βασικός αρχιτέκτονας της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης, στην ίδια τη χώρα του επικρατούσε διχασμός κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Και το 1961, λίγο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου. Ωστόσο, η πολιτική ατμόσφαιρα που επικράτησε μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου δεν εμπόδισε τον Κόνραντ Αντενάουερ να κερδίσει τις τέταρτες ομοσπονδιακές εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Όπως είχε συμφωνηθεί, υπηρέτησε το ίμιση της κοινοβουλευτικής περίοδου και παραιτήθηκε το 1963. Το 1966, σε ηλικία 90 ετών, αποχώρησε και από την ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, κλείνοντας έτσι την πολυετή πολιτική του σταδιοδρομία. Ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος ήταν γνωστός και ως «Der Alte», δηλαδή ο γέρος, πέθανε στις 19 Απριλίου του 1967 σε ηλικία 91 ετών. Τιμήθηκε διεθνώς ως ο ηγέτης στον οποίο οι Γερμανοί οφείλουν την ελευθερία, την ευημερία και την κοινωνική τους ασφάλεια. Η επιρροή του στη διαμόρφωση της Ευρώπης που γνωρίζουμε σήμερα υπήρξε εξίσου καθοριστική. Ο Βάλτερ Χάλστάιν, πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μίλησε για την παρακαταθήκη του με τα εξής λόγια.
1: Σε κάθε πολιτική υπάρχει τόση δύναμη όσο και ελπίδα. Και στην ευρωπαϊκή πολιτική υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα. Αυτό το οφείλουμε ουσιαστικά σε αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό υποκλινόμαστε μπροστά στο όραμά του και στο πολιτικό του έργο.
0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Co víte o předsedkyni Evropského parlamentu? Možná víte jen, jak se jmenuje, ale asi tušíte, že je to v Evropské unii velmi důležitá úloha. Pojďme se o tom dovědět více. Vše začíná volbami do Evropského parlamentu. Ty se konají každých 5 let, ale svého předsedu či předsedkyně parlament volí každého 2,5 roku. Tak to ale nebylo vždycky. Až do roku 1979 měli předsedové parlamentu roční nebo dvouleté funkční období. Od roku 1979 se první předseda v daném volebním období parlamentu vybírá v červenci na prvním plenárním zasedání po evropských volbách. Druhé volby předsedy se konají o 2,5 roku později v polovině volebního období parlamentu. Naposledy se takto volilo 16. července 2024, kdy si parlament znovu vybral Robertu Metzlovou na další funkční období do ledna 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Tento parlament musí i nadále být parlamentem pro všechny v Evropě. Společně musíme tvořit politiku naděje, náš evropský sen. Musíme zhmotnit slib, kterému důvěřovali naši předkové a který je ještě třeba splnit. Po 2,5 letech si stále přeji, aby lidé k tomuto projektu znovu získali důvěru a nadšeně se na něm podíleli. Aby věřili, že náš společný prostor může být bezpečnější, spravedlivější a rovnější. Že společně jsme silnější a lepší. Že naše Evropa musí být pro všechny.
3: And we are better. A belief that ours is a Europe.
2: Jak se ale někdo stane předsedou nebo předsedkyní parlamentu? Kandidáty vybírá jedna z 8 politických skupin parlamentu nebo skupina nejméně 36 europoslanců. Kandidát, který v tajném hlasování získá absolutní většinu hlasů, je jmenován předsedou. Někdy je potřeba, aby proběhlo několik hlasovacích kol. Pokud po 3 kolech z hlasování vítěz nevzejde, Konfrontují se v posledním kole pouze dva poslanci či poslankyně, kteří ve třetím kole získali největší počet hlasů. Vítězem je ten, kdo získá absolutní většinu odevzdaných hlasů a nikoli podle absolutní většiny poslanců. To znamená, že se do celkového počtu nezapočítávají neplatné nebo prázdné volební lístky, ani ty, kde se poslanci zdrželi hlasování. Pro příklad, Roberta Metzolová byla znovu zvolena v prvním kole 562 hlasy z 699 odevzdaných hlasů, přičemž celkem je 720 poslanců. Jedním z jejich prvních úkolů hned od zvolení je předsedat plenárním zasedáním. Předsedkyně totiž zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání. Rozhoduje též o přípustnosti pozměňovacích návrhů, o otázkách položených Radě a Evropské komisi a o souladu parlamentních zpráv s jednacím řádem parlamentu. Udržuje pořádek, uděluje slovo, prohlašuje rozpravy za ukončené, předkládá otázky k hlasování a oznamuje výsledky hlasování. Předsedkyně také odpovídá za dodržování jednacího řádu parlamentu. V této funkci řídí veškeré činnosti parlamentu a zastupuje jej v právních záležitostech. Předsedá také konferenci předsedů politických skupin a předsednictvu Evropského parlamentu, které se skládá zejména ze 14 místopředsedů. Tyto výrazy vám možná nic neříkají. Nemějte ale obavy. Vysvětlujeme je v dalších podcastech naší série z džungle žargonu. Velmi významnou součástí její práce je reprezentace Evropského parlamentu v mezinárodních vztazích i vztazích s ostatními evropskými institucemi. Kvůli tomu pravidelně jezdí na služební cesty po celém světě. Tím to ale nekončí. Předsedkyně též promlouvá při každém zasedání Evropské rady. Vyjadřuje zde názory Evropského parlamentu na témata, která jsou na pořadu jednání, a debatuje s hlavami států a předsedy vlád. Poté, co Evropský parlament odhlasuje rozpočet Evropské unie, předsedkyně ho svým podpisem schvaluje. V rámci postupu spolurozhodování s radou ministrů může předsedat dohodovacímu výboru parlamentu a rady. Spolu s předsedou rady též podepisuje všechny právní předpisy, přijaté právě postupem spolurozhodování. Další z jejich úloh je přijímat žádosti o záštitu. Parlament se tak může připojit k určité věci či kauze a poskytnout jí morální podporu. Záštitu parlament uděluje každoročně jen omezenému počtu akcí a za určitých podmínek. Teď už víte, že se jedná o zásadní pozici v Evropské unii a že sebou nese mnoho povinností. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Відколи Росія розпочала незаконне повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Євросоюз підтримує Київ, засуджуючи російську агресію, запроваджуючи санкції проти винних та надаючи фінансову і матеріальну підтримку. У цьому подкасті ми розглянемо ситуацію детальніше.
5: Slava Ukraine!
6: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
7: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
8: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
4: За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, наприкінці 2023 року, майже через два роки після вторгнення Росії в Україну, понад 10 тисяч українців було вбито і майже 20 тисяч отримали поранення. Війна також призвела до гуманітарної кризи, оскільки тисячі українців стали внутрішньо переміщеними особами або втекли за кордон. Агентство ООН у справах біженців очікує, що 2024 року ситуація стане ще більш напруженою, особливо у східній та південній частинах країни, де обстріли та атаки на інфраструктуру стали частиною повсякденного життя. Найближчими місяцями понад 14,5 мільйонів людей в Україні потребуватимуть різних видів гуманітарної допомоги. Очікується, що кількість біженців, які шукають захисту в усій Європі, залишатиметься стабільною. Орієнтовно 6 мільйонів осіб. В Водночас певна кількість продовжуватиме переїжджати до країн, що приймають, а інші повертатимуться в Україну. Війна також спричиняє руйнівні наслідки для української економіки. Лише 2022 року валовий внутрішній продукт України впав на третину, водночас різко зросло безробіття. У спільному документі, опублікованому в березні 2023 року, який охоплює річний період від початку вторгнення, Уряд України, Група Світового банку, Європейська комісія та Організація Об'єднаних Націй оцінили поточну вартість реконструкції та відновлення в Україні у понад 380 мільярдів євро. Це лише оцінки і спроба проілюструвати масштаби збитків, спричинених війною.

0: ftit Europi. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Alcide de Gasperi sa narodil koncom 19. storočia v talianskom regióne Rakúsko-Uhorskej monarchie. Bol zarytým odporcom fašizmu a v roku 1943 založil kresťansko-demokratickú stranu. Po druhej svetovej vojne bol až do roku 1953 premiérom Talianskej republiky. Po boku Konráda Adenauera a Roberta Schumana aktívne bojoval za európsku jednotu. Medzi jeho početné odkazy patrí myšlienka, že národy a ľudia môžu dosiahnuť oveľa viac, ak spolupracujú.
1: Na tom Trentino.
0: Narodil sa v Trentine, krajine hraníc a prechodov. Priam sa narodil, aby bol svedkom prechodu z jednej éry do druhej. Bol schopný vidieť za hranice a za historický horizont. A tak si predstaviť zjednotenú Európu. Svet, kde by rozmanitosť mohla byť hnacou silou veľkého spoločného projektu. Alcide de Gasperi sa narodil 3. apríla 1881 v horách v regióne Tridensko-Horná Adiža, známeho aj ako Južné Tyrolsko, ktoré v tom čase patrilo k Rakúsko-Uhorskej monarchii. Pochádzal z veľmi chudobnej a silne katolíckej rodiny. V roku 1900 sa presťahoval do Viedne, kde študoval filológiu a stal sa aktívnym členom katolíckeho študentského hnutia. Po ukončení štúdia sa de Gasperi vrátil do Trentina, kde pracoval ako novinár pre katolícky denník. Zapájal sa do hnutí, ktoré bojovali za zlepšenie práv talianskej menšiny, žijúcej v tejto oblasti. Keď sa Rakúsko-Uhorsko v roku 1918 rozpadlo, Trentino sa stalo súčasťou Talianska. O rok neskôr de Gasperi spolu založil Talianskú ľudovú stranu. V roku 1921 ho zvolili do talianského parlamentu. V 20. rokoch Mussolini upevňoval svoju moc v Taliansku. Fašisti v roku 1926 zakázali všetky ostatné politické strany, vrátane Talianskej ľudovej strany. Jej vedúci predstavitelia boli buď vyhnaní z politického života, alebo nútení odísť do exilu. De Gasperi bol v roku 1927 zatknutý a odsúdený na 4 roky väzenia. Vďaka zásahu pápeža Pia XI. Ho však nakoniec prepustili. Následne pôsobil 14 rokov ako knihovník vo Vatikáne. Počas tohto obdobia premýšľal o tom, ako zosúladiť svoje náboženské hodnoty s politickou činnosťou. Nakoniec napísal dielo Idee reconstructive, čiže plány na obnovu, ktoré sa stalo základom kresťansko-demokratickej strany, ktorú tajne založil v roku 1943. Po páde fašizmu sa de Gasperi na čele novovzniknutej strany stal premiérom, ktorým zostal až do roku 1953. Počas éry de Gasperiho bolo Taliansko znovu vybudované na nových základoch, ktoré sa sústredili na novú republikánsku ústavu, silnejšie demokratické inštitúcie a rýchle oživenie hospodárstva. Reformy zahŕňali volebné právo pre ženy, reformu bývania a pozemkovú reformu, rozvoj južného Talianska a investície do energetiky. De Gasperi bol silným zástancom medzinárodnej spolupráce. Veril, že bolo nutné obnoviť úlohu Talianska na svetovej scéne. 10. augusta 1946 zastupoval Taliansko na Parížskej mierovej konferencii, čím sa krajina vrátila do medzinárodného spoločenstva.
2: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
0: Teraz, keď mám slovo na tomto svetovom fóre, mám pocit, že všetko okrem vašej osobnej zdvorilosti hrá v môj neprospech. Je to predovšetkým moje postavenie bývalého nepriateľa, ktoré ma stavia do pozície obžalovaného, no tiež to, že som tu bol predvolaný až potom, ako tí najvýznamnejší z vás po zdlhavej a namáhavej diskusii už vyvodili svoje závery. Snažil sa presvedčiť Taliansko, aby sa zapojilo do Marshallovho plánu Spojených štátov a vstúpilo do NATO, a to v čase, keď malo Taliansko stále jednu z najväčších komunistických strán v západnej Európe.
1: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro.
0: De Gasperi pochopil, že na to, aby malo Taliansko budúcnosť, bolo najprv potrebné vytvoriť budúcnosť pre celú Európu. Budúcnosť odlišnú od minulosti. A podarilo sa mu to. Chápal potrebu hľadať kompromisy, ale zostal neoblomným vo svojom odhodlaní nikdy neodbočiť od hodnôt, v ktoré veril a v ktoré dnes veríme všetci.
1: In cui oggi noi tutti crediamo.
0: Jedným z jeho najvýznamnejších prínosov bolo presadzovanie opätovného začlenenia Nemecka do medzinárodného spoločenstva. Spolu s nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom a francúzskym ministrom zahraničných vecí Robertom Schumanom aktívne presadzoval európsku jednotu. Boli to traja muži z pohraničných oblastí, traja muži prenasledovaní fašizmom, ktorí chápali, že ak chceme, aby sa ukončili dlhoročné vojny, musíme prekonať koncept hraníc. De Gasperi podporil Schumanovú deklaráciu, ktorá viedla k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a presadzovala myšlienku spoločnej európskej obrannej politiky. V roku 1951 vystúpil pred zhromaždením Rady Európy v Štrasburgu, kde vo francúzštine hovoril o význame Európskeho obranného spoločenstva.
3: Si nous ne bâtirons que des administrations communes.
0: Ak vytvoríme len spoločné úrady bez vyššej politickej vôle riadenej centrálnou autoritou, v ktorej sa národné záujmy spájajú, kryštalizujú a rozvíjajú do vyššej únie, existuje riziko, že tento európsky projekt bude v porovnaní s dynamikou jednotlivých národov pôsobiť chladne a bez života.
3: Paris sans chaleur, sans idéal.
0: De Gasperi pevne veril, že európsky aktivizmus prinesie kontinentu mier a demokraciu. Predstavoval si zjednotenú Európu nie ako alternatívu k jednotlivým národom, ale ako partnerstvo, v ktorom sa štáty navzájom podporujú a posilňujú. Jeho skúsenosti z dospievania v pohraničnej oblasti, života počas fašizmu a ako člena menšiny ho hlboko presvedčili o potrebe európskej jednoty na to, aby sa zahojili rany vojny a zabránilo sa budúcim zverstvám. Na tejto vízii úzko spolupracoval so Schumanom a Adenauerom, ďalšími architektmi Európskej únie. Hoci Alcide De Gasperi zomrel v roku 1954 a nedožil sa úplnej realizácie svojho sna, zostáva kľúčovou postavou v dejinách európskej integrácie. Jeho odkaz žije ďalej v hodnotách a inštitúciách Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Toto je Európa, akú si predstavoval Alcide De Gasperi. Európa, kde hranice neobmedzujú ambície, kde spolupráca vedie k spoločnej prosperite. Európa, ktorú musíme naďalej budovať pre tých, ktorí prídu po nás. Európa založená na hodnotách, ktoré ponúkajú riešenia. Dnes a každý deň si ho pripomínajme, ctíme jeho odkaz a naďalej plníme jeho sen.
1: E realizzeremo la sua visione.
0: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
4: Európska únie má niekoľko typov právnych predpisov. Některé z nich jsou právně závazné, jiné nikoli. Některé se vztahují na všechny členské státy, jiné jen na některé. Dnes se budeme zabývat jedním velmi důležitým typem – směrnicemi. Směrnice je právní akt, jinak řečeno předpis, adresovaný členským státům, který přijali instituce Evropské unie a stanovili v něm určitý cíl, jehož chce Unie dosáhnout. Směrnice jsou součástí takzvaného sekundárního práva EU. Tak se označuje soubor předpisů, který vychází ze zásad a cílů stanovených v právu primárním, tedy ve smlouvách Evropské unie. Pokud byste se chtěli o smlouvách EU dozvědět víc, věnovali jsme se jim v jedné z předchozích epizod. Teď už ale zpátky k směrnicím. Za příklad si vezmeme směrnici o jednorázových plastech. Ta má snížit dopad některých jednorázových plastových výrobků na životní prostředí. Požaduje po členských státech, aby omezili nebo dokonce zakázali jednorázové plastové výrobky, jako jsou talíře, brčka a kelímky. Zveřejněna byla v červnu 2019 a v platnost vstoupila v červenci 2021. Celý proces pak samozřejmě trval poměrně dlouho. V první řadě bylo potřeba směrnici začlenit do vnitrostátního práva. Česká legislativa ji implementovala jako zákon o jednorázových plastech, který nabyl účinnosti v říjnu 2022. Dále bylo nutné prodat zásoby jednorázových plastových výrobků a dát lidem čas, aby si zvykli na nové spotřební vzorce. Ale vyplatilo se to. Plastová brčka byla například z velké části nahrazena skleněnými nebo papírovými.
5: Proces přípravy směrnice zahrnuje několik kroků. Nejprve Evropská komise předloží návrh. Parlament a Rada Evropské unie jej pak přezkoumají a pozmění. Evropský parlament se tedy podílí jak na tvorbě návrhů, tak na přijímání směrnic. Posledním krokem je začlenění do práva jednotlivých států. Zatímco nařízení jsou použitelná přímo ve všech členských státech, obsah směrnice musí každý stát do svého vnitrostátního práva nějakým způsobem promítnout. V češtině tomu říkáme provést směrnici.
4: A jak se to dělá?
5: To, jak bude směrnice provedena do vnitrostátních právních předpisů, určí orgány jednotlivých členských států. Obvykle na to mají 2 roky od přijetí směrnice, ale lhůta může být v případě potřeby delší, aby přechod na nová pravidla pro trh EU a členské státy proběhl hladce.
4: Vnitrostátní opatření musí dosáhnout cílů, které směrnice stanovila, jinak směrnice nebude mít účinek. Vnitrostátní orgány musí o přijatých opatřeních informovat Evropskou komisi. Pokud tak neučiní, komise zahájí řízení o nesplnění povinnosti za nedostatečnou komunikaci. Směrnice mohou stanovit minimální normy, ale může se stát, že právní systémy členských států vyžadují vyšší standardy. V takovém případě samozřejmě mají členské státy právo stanovit normy vyšší, než jsou uvedené ve směrnici. Pod minimální standardy ale jít nesmějí. Směrnice tedy stanovují jednotné prahové hodnoty, kterými harmonizují pravidla v celé Unii.
5: Pokud členský stát směrnici neprovede do svého vnitrostátního práva, komise může zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Řízení může zahájit také v případě, že členský stát směrnici neprovede správně. Pokud se problém nevyřeší po prvním varování, komise může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. V některých případech může také komise soud požádat, aby státu uložil finanční pokutu. Výše pokuty by měla být přiměřená a mít odrazující účinek. Především by měla zajistit 2 věci.
4: Za prvé, že členský stát směrnici provede. A proto pokuta musí být vyšší než výhody, které stát může získat z nedodržení směrnice. A za druhé, pokuta musí být dostatečně vysoká, aby členský stát s prováděním směrnice v budoucnu nepřestal.
5: Výše pokuty také závisí na finančních možnostech daného státu. Rozhodně není v ničím zájmu dostat zemi do finančních potíží. Cílem je naopak zajistit, aby členské státy uplatňovaly unijní právo v zájmu lidí v celé Unii.
4: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
6: A szív- és érrendszeri megbetegedések után a rák a második leggyakoribb halálozási ok az Európai Unió országaiban. Évente közel 3 millió új esetet diagnosztizálnak, és 1,2 millióan veszítik életüket daganatos betegségekben. Noha az egészségügy elsődlegesen a tagállamok felelősségi körébe tartozik, az Európai Unió fontos feladatának tekinti a rák elleni küzdelmet. Ebben a podcastban az európai rákellenes tervvel foglalkozunk.
7: A rák nem válogat. Életkortól, nemtől vagy társadalmi helyzettől függetlenül bárkinél kialakulhat. Hihetetlen terhet ró az európai egészségügyi ellátórendszerekre. Szinte nincs közöttünk olyan, aki valamilyen formában ne lenne érintett. Sajnos mindnyájunknak vannak olyan ismerősei, akik daganatos megbetegedésben szenvednek, vagy el is veszítették a csatát a halálos korral szemben. Az egészségügyi világszervezet gyűjtőfogalomként használja a rák szót olyan kiterjedt betegségcsoportok leírására, amelyek a test bármely részét megbetegíthetik. Egyik legfőbb jellemzőjük a rendellenes sejtek kóros burjánzása és terjedése. A daganatot alkotó sejtek a test más szerveire és szöveteire is átterjedhetnek, áttétet képezve.
6: Az Európai Unióban évről évre közel 3 millió új esetet diagnosztizálnak, és 1,2 millióan veszítik életüket daganatos betegségekben. A koronavírus világjárvány súlyosan visszavetette a rák elleni küzdelmet, mivel sok esetben gátat szabott a megelőzésnek, a felismerésnek, a gyógyszeres és egyéb kezelésnek. Még a kutatást is hátráltatta, hiszen több klinikai vizsgálat is késedelmet szenvedett. Az Európai Rákellenes Szervezet becslése szerint a világjárvány miatt 100 millió rákszűrést nem végeztek el Európában, így 1 millió eset maradhatott felderítetlenül.
7: A világ népességének csak a tizede él Európában, mégis az összes rákos megbetegedés negyede itt fordul elő. Ha csak nem sikerül érdemben tenni valamit ez ellen, 2035-re közel 25%-kal több beteg életét követelheti a rák, és ezzel vezető halálozási okká válhat Európában.
6: Az Európai Unió igyekszik egyesíteni az uniós országok erejét, hogy közösen tudjanak javítani a népbetegségek, köztük a rák megelőzésén, kezelésén és az utógondozás hatékonyságán. Az Európai Bizottság 2021 elején rákellenes tervet terjesztett elő, amely a betegség lefolyásának minden egyes szakasza, azaz a megelőzés, a korai felismerés, a diagnózis felállítása, a kezelés, valamint a rákbetegek és túlélők életminőségének javítása kapcsán leírta, hogy mit kellene tenni a lépések támogatásáért és összehangolásáért.
7: Az Európai Egészségügyi Unió égisze alatt az Európai Rákellenes Terv más fontos kezdeményezésekhez is szervesen kapcsolódik. Ilyen például a Horizont Európa rákellenes küldetése, az uniós gyógyszerstratégia, a termelőtől a fogyasztóig stratégia és az uniós egészségügyi adattér. Ezekben közös elem a kutatás és az innováció, a digitális és személyre szabott gyógyászat, valamint a szűrés és a kezelés terén az unióban fennálló egyenlőtlenségek csökkentése.
6: A terv 7 fő terület köré rendezte a teendőket. Fel kell számolni a legfőbb kockázati tényezőket, így például vissza kell szorítani a dohányzást, a mértéktelen alkoholfogyasztást, a környezetszennyezést és az egészségkárosító vegyi anyagoknak való kitettséget. Ezzel párhuzamosan népszerűsíteni kell az egészséges táplálkozást és a testmozgást. Ugyanilyen fontos, hogy védőoltásokkal elejét vegyük a méhnyakráknak és a humán papillomavírus által okozott többi daganatos megbetegedésnek. A terv végrehajtását egy külön csoport felügyeli majd, amely szorosan együttműködik az Európai Parlamenttel, a tagországokkal és más érdekeltekkel.
7: Az Európai Bizottság nemrégiben szemléletváltást sürgetett, mely szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a rákszűrésre, minél többeket bevonva a szűrővizsgálati programokba. Az Európai Rákellenes Tervhez igazodva 2025-re az lesz az elvárás, hogy a tagállamok a kockázati csoportokba tartozó népesség legalább 90%-án elvégezzék az emlő, vastagbél és méhnyakrák szűrést. A vizsgálatok a tudományos haladás fényében később a prosztata, a tüdő és a gyomorrák szűrésére is kiterjednének.
6: 2020. szeptemberében az Európai Parlament külön bizottságot állított fel a rák elleni küzdelem jegyében. Tagjainak az volt a feladata, hogy áttekintsék a meglévő lépéseket és fejlesztéseket javasoljanak. Másfél éves munka után a különbizottság el is készítette zárójelentését, amelyben ajánlásokat fogalmazott meg többek között a kockázati tényezők, például az alkoholfogyasztás és a dohányzás hathatósabb kezelésére, a szűrőprogramok kiterjesztésére, valamint a kutatások fokozott finanszírozására.
7: Az Európai Egészségügyi Unió egyik legfőbb teendője a rákbetegségek megfékezése. Erőteljesebb uniós egészségpolitikai fellépésre lenne szükség ahhoz, hogy a polgárok nagyobb védelmet élvezzenek, és lakóhelyüktől függetlenül a lehető legkorszerűbb gyógyszerekhez és terápiákhoz hozzáférhessenek.
6: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
8: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni vor vota la alegerile europene și vor decide cum va arăta viitorul Uniunii. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom discuta despre sistemul de vot pentru alegerile europene.
9: Odată la 5 ani, cetățenii europeni îi aleg pe deputații care îi vor reprezenta în Parlamentul European. Ei mai sunt numiți și eurodeputați sau deputați europeni. Anul acesta vor fi aleși 720 de deputați europeni, cu 15 mai mult decât membrii actualului Parlament. Fiecare stat membru al Uniunii alege un număr diferit de eurodeputați, stabilit pe baza principiului proporționalității degresive. Acest lucru înseamnă că țările cu populații mai numeroase aleg mai mulți deputați europeni, însă fiecare deputat european dintr-o țară mai mare reprezintă mai multe persoane decât un deputat dintr-o țară mai mică. Numărul minim de eurodeputați care pot fi aleși într-o țară a Uniunii este 6, iar numărul maxim este 96. Sistemul de vot la alegerile europene diferă ușor de la o țară a Uniunii la alta, dar principiile fundamentale sunt aceleași. În multe țări europene, alegătorii pot vota un partid politic, candidați individuali sau ambele opțiuni. Alegerile europene folosesc sistemul reprezentării proporționale, potrivit căruia numărul de mandate în Parlamentul European pe care îl câștigă un partid este direct proporțional cu numărul de voturi pe care îl primește. Dar cine poate să voteze? Pentru a participa la alegerile europene, trebuie să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene și să fi împlinit vârsta de la care aveți drept de vot în țara dumneavoastră. În majoritatea țărilor Uniunii, vârsta minimă de vot este de 18 ani. În Austria, Belgia, Germania și Malta se poate vota începând de la 16 ani, în timp ce în Grecia vârsta de vot este de 17 ani. În plus, cetățenii Uniunii rezidenți în alt stat membru au dreptul de a vota fie în țara lor de origine, fie în țara în care sunt rezidenți. Nu este însă permis votul în mai multe locuri.
8: Cum se votează la alegerile europene? Înainte de a intra în cabina de vot, veți primi o listă a partidelor politice, fiecare cu proprii candidați preselectați. Puteți alege partidul pe care îl votați, punând ștampila în dreptul numelui său. Este important de menționat că atunci când votați pentru un partid, votul dumneavoastră contribuie indirect la alegerea viitorilor membri ai Parlamentului European selectați din rândul acelui partid. Partidele înscriu candidații pe lista lor electorală în ordinea în care își doresc ca aceștia să fie aleși, în funcție de numărul de voturi pe care îl primește partidul. În unele țări însă, fie puteți vota o listă prestabilită, fie puteți vota candidați individuali de pe acea listă. După închiderea urnelor, se numără voturile, iar procentul din voturi obținut de un partid determină numărul de locuri pe care îl primește în Parlamentul European. Astfel, toate partidele sunt reprezentate proporțional cu nivelul de sprijin pe care l-au primit de la alegători. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor Comisiei Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată. Ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă. Iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei.
9: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
10: Nedaug kam pavyko puikią karjerą meno srityje suderinti su sėkminga politinė karjera taip, kaip tai padarė Melina Mercuri. Populiari aktorė ir tarptautinė kino žvaigždė po 1967 metų perversmo Graikijoje tapo politinė ikona. Keliaudama po pasaulį, jis smerkė diktatūrą ir gynė demokratiją. Žlugus režimui, Melina Mercuri tapo ilgiausiai pareigas ėjusią Graikijos kultūros ministre ir viena iš pangelistinio socialistinio judėjimo steigėjų. Melina Mercuri nepailsdama darbavosi, siekdama didesnio kultūrinio sąmoningumo Europoje. Jos palikimas gyvas ir šiandien per tokias iniciatyvas kaip Europos kultūros sostinių programa ir Melinos Mercuri fondas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Amalija Marija Mercuri gimė Atėnuose 1920 metais. Ji studijavo aktorystę ir greitai tapo žymi teatro aktorė. Savo pirmojo pripažinimo susilaukė 1949 metais atlikusi vaidmenį pjesėje Geismų tramvajus ir netrukus ji laimėjo Marikos Kotopauli apdovanojimą už geriausią moterišką vaidmenį. Jos pirmasis filmas Stella, kurį režisavo Michalis Kakojanis, 1956 metais buvo puikiai įvertintas Kanuose. Ten jis susipažino su Amerikos filmų kūrėju Žiuliu Tasinu, kuris vėliau tapo jo sutuoktiniu ir bendradarbiu. 1960 metais Kanuose ji laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį 5 Oskaro nominacijas gavusiame filme Never on Sunday. 1967 metų balandžio 21 dieną vaidindama Niujorke, Melina Mercuri sužinojo, kad grupė karininkų Graikijoje užgrobė valdžią ir įsteigė Graikijos huntą, dar žinoma kaip pulkininkų režimas. Nuo tada ji nepraleido progos scenoje pasmerkti huntą ir pakartoti savo šūkį – demokratija nugalės. 7 metus trukusio režimo laikotarpiu ji vykdė kampaniją visame pasaulyje ir ragino sugrįžti prie demokratijos. Pulkininkai atėmė iš jos Graikijos pilietybę, bet tai jos ryštą tik sustiprino. Kartą 4 valandą ryto man paskambino dienraštis Daily Mail ir pasakė, jie atėmė jūsų pilietybę. Buvau pirmoji, su kuria tai pasielgta. Apsimiegojusi, laužytą anglų kalbą atsakiau. Aš gimiau graikė. Jis gimė fašistas ir mirs fašistas. Aš gimiau graikė ir mirsiu graikė. Nepaisant grasinimų ir net bandymo nužudyti, Melinos Mercuri dvasia niekada nepalūžo. Ji tęsė kovą sakydama kalbas, koncertuodama, duodama interviu, kol 1974 metais buvo atkurta demokratinė santvarka. Grįžusi į Graikiją, Melina Mercuri padėjo įsteigti pangelistinį socialistinį judėjimą PASOK, ir 1977 metais buvo išrinkta į parlamentą. 1981 metais, PASOK laimėjus rinkimus, ji tapo kultūros ministre. Ji buvo ne tik pirmoji Graikijoje į šį postą paskirta moteris, bet ir per visą Graikijos istoriją ilgiausiai pareigas ėjusi kultūros ministrė. Būdama ministre, ji pakeitė kultūrinį gyvenimą. Jos dėka muziejai tapo prieinami piliečiams, be to ji skatino švietimą, grindžiamą paveldų ir pradėjo didelius projektus, kaip antai Bizantijos kultūros muziejų Salonikuose. Ji taip pat pradėjo savo garsiąją Partenono marmuro grąžinimo kampaniją. Ką Anglijai reiškia Šekspyras? Šventojo Pauliaus katedra. Ką Indijai reiškia Taj Mahalis? Ką Siksto koplyčios freskos reiškia Italijai? Partenono marmurinės skulptūros yra mūsų pasididžiavimas. Jos yra mūsų tapatybė. Tai šiandienos ryšys su Graikijos meistriškumu. Šie kūriniai mums reiškia tiek pat, kiek sąvokos demokratija ir laisvė. Synonymous with our concepts of democracy and freedom. Tvariausias Melinos Merkuri pasiekimas ES lygmeniu buvo Europos kultūros sostinių iniciatyva. Jei įtikinus ES kultūros ministrus, kad kultūra privalo tapti Europos tapatybės centru, 1985 metais Atėnai tapo pirmąją Europos kultūros sostinę. Ji taip pat skatino kultūrinius ryšius su Rytų Europa dar prieš geležinės uždangos griūtį. 20-ojo amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje ji ir vėl suderino aktorystę su politika. 1993 metais PASOK sugrįžus į valdžią, Melina Merkuri vėl tapo kultūros ministre ir daug dėmesio skyrė kultūros sąsajoms su švietimu. Melina Merkuri mirė 1994 metais Niujorke. Per laidotuves jai buvo parodyta ministro pirmininko verta pagarba, tuo išreiškiant didelę Graikijos žmonių meilę jos asmenybei. Šiandien jos palikimas gyvas Graikijos kultūrą skleidžiančio Melinos Merkuri fondo pavidalu. Nuo 2007 metų šis fondas kasmet skiria Melinos Merkuri teatro apdovanojimą vienai jaunai aktoriai, kuriai įteikiama Melinos Merkuri sagė, kasmet perduodama sekančiai laureatei. Melinai Merkuri niekada nerūpėjo nei titulai, nei apdovanojimai. Svarbiausia jai buvo meilė Graikijai ir Graikijos meilė jai. Iki šiol jos vizija įkvepia ištisas kartas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
11: På Europaparlamentet finns det personer med den något gammalmodiga titeln kvästor. Vet du vad en kvästor jobbar med? Om inte är du inte ensam. Parlamentets kvästorer är lite anonyma. Ändå spelar de en avgörande roll för att Europaparlamentet ska fungera väl. Kvästorerna är fem till antalet och sitter i presidiet, ett organ som vi har berättat om i ett annat avsnitt av den här podden. Tillsammans bildar dessa fem kvästorskollegier som sammanträder ungefär en gång i månaden i samband med parlamentets plenarsessioner. Kvästorskollegiet är det organ i Europaparlamentet som ansvarar för administrativa och ekonomiska frågor som direkt rör de folkvalda och deras arbetsförhållanden. Kvästorerna har till exempel hand om parlamentets medicinska mottagning, transport, kontorens utformning, praktikanter och språkkurser. Det vill säga allt det som direkt rör de folkvalda. Tidigare första kvästor Anne Sander sa så här när parlamentet hade öppet hus i maj 2024.
12: Vi är fem kvestorer som fått i uppdrag att sköta Europaparlamentets interna verksamhet. Vi ansvarar för vilka regler parlamentet ska ha när det gäller till exempel tillträde, funktion, renovering, matsalar, kaféer och ledamöternas ekonomiska rättigheter. Därutöver fungerar vi som ett slags fackliga ombud för parlamentets ledamöter. Vi företräder deras intressen. När något inte fungerar i parlamentet är det till oss kvestorer som ledamöterna vänder sig. Vi försöker underlätta för dem i kontakten med administrationen, till exempel.
11: När en ny talman och 14 vice talmän har utsetts är det dags för Europaparlamentet att välja kvestorerna. Kvestorerna väljs inom sluten omröstning i 3 valomgångar. Det krävs absolut majoritet, det vill säga fler än hälften av rösterna i de 2 första valomgångarna. I den sista valomgången räcker det med att få enkel majoritet, det vill säga flest antal röster totalt. Hur kandiderar man då till kvestor? En kvestorskandidat kan antingen nomineras av de politiska grupperna eller av minst 40 ledamöter som går samman. Precis som parlamentets talman väljs kvestorerna för en period på 2,5 år. Kvestorerna har en rådgörande roll i presidiet och deltar inte i omröstningarna. De kan däremot lägga fram förslag på ändringar eller omformuleringar av texter som röstas igenom av presidiet. Ledamöterna å sin sida kan ställa frågor om kvestorernas verksamhet. Du hittar mer information om vilka som ingår i kvestorskollegiet på Europaparlamentets hemsida. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
5: Agendu Evropského parlamentu v 9. volebním období významně ovlivnily celosvětová pandemie COVID-19 a válka Ruska proti Ukrajině. Parlament tak musel reagovat na zdravotní krizi a geopolitickou situaci. A proto se zaměřil na ekologickou a digitální transformaci, aby zvýšil odolnost Evropské unie a zároveň upevnil demokratické hodnoty. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se zaměříme na hlavní úspěchy Evropského parlamentu v letech 2019 až 2024. První téma – hospodářské a sociální oživení a silný unijní rozpočet. Během 9. volebního období parlament usiloval o to, aby pomohl ekonomice i společnosti zotavit se po pandemii. V roce 2020 vyjednavači parlamentu úspěšně prosadili vůbec největší unijní balíček, který financoval novou generaci evropských programů. Díky europoslancům směřovaly unijní finanční prostředky v nebývalé výši 16 miliard eur do stěžejních programů, jako je EU for Health a Horizont. Silný rozpočet hrál klíčovou úlohu při financování iniciativ na podporu oživení, podporu podniků a zajišťování sociální soudržnosti napříč zeměmi Unie. Dlouhodobý rozpočet prošel revizí, při níž se kladl důraz na situaci na Ukrajině a na zvýšení nezávislosti průmyslu. Zahrnoval iniciativy, jako je Nástroj pro Ukrajinu a Platforma strategických technologií pro Evropu. Parlament dohlížel na unijní finanční prostředky a dbal na to, aby členské země dodržovaly klimatické a digitální cíle a zásady právního státu. Pokud jde o sociální spravedlnost, europoslanci prosazovali spravedlivé mzdy, daňovou transparentnost a právní předpisy proti nucené práci. Další nové právní předpisy podpořily úsilí v boji proti korupci a praní peněz. Druhé téma – politika v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Změna klimatu stále více ohrožuje svět. Proto dal Evropský parlament do popředí své činnosti ochranu životního prostředí a udržitelnost. Vznikly ambiciózní politiky na snížení emisí uhlíku, podporu obnovitelných zdrojů energie a ekologičtějšího hospodářství. Právní rámec pro klima, přijatý v červnu 2021, stanovil pro Unii závazný cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55% a stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. Parlament také zpřísnil požadavky na kvalitu ovzduší a přijal nové na snížení obalových odpadů a průmyslových emisí. Prioritou byly investice do čistých technologií a iniciativ oběhového hospodářství spolu s opatřeními na boj proti odlesňování a na podporu udržitelné spotřeby. Třetí téma – pravidla pro bezpečné a konkurenceschopné digitální prostředí. V digitální oblasti parlament zaměřil pozornost na bezpečnost a konkurenceschopnost. Vznikly předpisy na ochranu soukromí údajů, zlepšení kybernetické bezpečnosti a podporu inovací v oblasti digitálních technologií, které položily základy prosperující digitální ekonomiky. Parlament vyzval k etickému používání umělé inteligence, větší odpovědnosti společností provozujících online platformy a k důsledné ochraně údajů. Iniciativy, jako je Akt o digitálních službách a Akt o digitálních trzích, stanoví normy pro spravedlivou hospodářskou soutěž a práva uživatelů. Přibyla i přísnější opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a evropský prostor pro zdravotní data. Čtvrté téma – spotřebitelská politika v kontextu ekologické a digitální transformace. Parlament považuje práva a ochranu spotřebitelů za důležitý prvek zelené a digitální transformace. Byly tedy zavedeny politiky zaměřené na zlepšení postavení spotřebitelů, podporu postupů udržitelné spotřeby a zvýšení digitální gramotnosti. Tak mohou z tohoto pokroku mít prospěch všichni občané Unie. Páté téma – budování Evropské zdravotní unie. Jednou z priorit parlamentu v 9. volebním období byla Evropská zdravotní unie, která má zlepšit zdravotní systémy a připravenost na pandemie. Parlament spolupracoval na tom, aby se ve všech členských zemích zkvalitnila koordinace, přístup k očkovacím látkám a zdravotnická infrastruktura. Strojnásobilo se financování programu EU pro zdraví, který se podílí na budování infrastruktur veřejného zdravotnictví a zlepšuje schopnost členských států reagovat na krize. Vznikl stálý podvýbor pro veřejné zdraví, který má usnadnit koordinaci. Úspěšné byly i iniciativy, jako je Evropský průkaz osob se zdravotním postižením, které měly zlepšit přístup ke zdravotní péči a inkluzivnost. Šesté téma – reforma migrační a azylové politiky. Prioritou zůstávají oblasti migrace a azylu. Evropský parlament usiloval o komplexní reformu unijního migračního a azylového systému. Chtěl tak vytvořit spravedlivou a humánní migrační politiku, zajistit solidaritu mezi členskými státy a zároveň zaručit dodržování lidských práv. Balíček opatření v této oblasti tyto komplexní reformy zavedl. Parlament usiloval o to, aby se zjednodušily postupy, chránila lidská práva migrantů a řešily základní příčiny migrace. Zaměřil se tedy na tvorbu legálních migračních cest a integraci nově příchozích osob mezi pracovní síly. Také se soustředil na dohled nad Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, Frontex, jenž by zaručil vyvážený přístup k otázkám bezpečnosti hranic a humanitárním otázkám. Sedmé téma – parlament podporuje Ukrajinu. Tváří v tvář geopolitickému napětí Evropský parlament vyjádřil solidaritu s Ukrajinou. Odsoudil útočnou válku Ruska, uložil mu sankce a poskytl Ukrajině humanitární pomoc. Europoslanci vyzvali k jednáním o přistoupení Ukrajiny k Unii, uznání ruských válečných zločinů a podpořili demokratické ambice a svrchovanost Ukrajiny. Ukrajina dostala diplomatickou a humanitární podporu, která znovu potvrdila závazek Unie k míru, stabilitě a svrchovanosti svých sousedů. Globální úlohu Unie posílily iniciativy na podporu mezinárodní spolupráce a lidských práv. Osmé téma – evropská demokracie, společné hodnoty, pravidla a práva. Středobodem mise Evropské unie bylo i nadále dodržování demokratických hodnot a základních práv. Parlament usiloval o to, aby se posílily demokratické instituce, ochrana právního státu a práv všech osob žijících v Unii s cílem zajistit integritu a odolnost evropské demokracie. Téma deváté – volební a institucionální reforma. Parlament reagoval na výzvy k reformám voleb a institucí, které by zvýšily transparentnost, odpovědnost a demokratickou správu věcí veřejných v rámci celé Unie. Vznikly návrhy, které mají zefektivnit rozhodovací procesy, zvýšit účast občanů a podpořit důvěru v instituce. Je zřejmé, že přes nebývalé problémy došlo k významnému pokroku směrem k ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropě. Unie upřednostňuje hospodářské oživení, opatření v oblasti klimatu a demokratické hodnoty. Je tedy na dobré cestě, aby si poradila se složitou budoucností. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
13: Europos parlamentui tenka itin svarbus vaidmuo apsaugant vartotojų teises. Europos Sąjungos rinkoje, kurioje yra daugiau kaip 450 milijonų vartotojų, būtina užtikrinti sąžiningas sąlygas, skaidrumą ir saugą. Tačiau kas yra vartotojų teisės ir kaip apsaugomi patys vartotojai? Vartotojų teisės yra pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis jums, vartotojams, užtikrinamas sąžiningas elgesys ir apsauga. Europos Sąjungoje šios teisės nėra tiesiog siektinų tikslų rinkinys. Jos yra įtvirtintos teisėje ir sudaro tvirtą jūsų apsaugos pagrindą. Europos parlamentas yra priėmęs vieną iš svarbiausių tvirtas vartotojų teisės užtikrinančių priemonių – vartotojų teisių direktyvą. Ja siekiama visose Sąjungos šalyse suderinti vartotojų apsaugos teisės aktus. Šia direktyva užtikrinama, kad vartotojai gautų aiškę ir objektyvę informaciją apie savo pirkinius, įsigyjamus internetu arba fizinėse parduotuvėse. Ji taikoma ne tik gaminių aprašymams ir kainoms, bet ir tokiems dalykams, kaip pristatymo būdai ir atšaukimo teisės. Kalbėdami apie pagrindinės vartotojų teisės Europos Sąjungoje, pirmiausiai aptarkime teisę gauti aiškę ir skaidrę informaciją. Jums įsigyjant prekę ar paslaugą, įmonės jūs turi tiksliai ir suprantamai supažindinti su įsigyjamu dalyku, pateikti išsamią informaciją apie prekę ar paslaugą, jos kainą, mokesčius arba rinkliavas ir įsigyjimo sąlygas. Vartotojai taip pat turi teisę atsisakyti pirkinio. Įsigyja prekę arba susitarę dėl paslaugos, vartotojai per 14 dienų gali persigalvoti ir atsisakyti sutarties. Šią teisę vartotojai gali pasinaudoti ir atsisakyti pirkinio, nenurodydami jokios priežasties. Kita svarbi vartotojų apsaugos priemonė yra teisė į 2 metų teisinę garantiją. Tai reiškia, kad paaiškėjus, jog Sąjungoje jūsų įsigyta prekė turi defektų arba nėra tokia, kaip aprašyta, 2 metus nuo įsigijimo dienos jūs turite teisę reikalauti, kad pardavėjas ją nemokamai pataisytų arba pakeistų. Ši garantija taikoma visiems Europos Sąjungoje parduodamiems gaminiams. Europos Sąjunga didelę reikšmę teikia ir vartotojų saugai. Pagal 2023 metais įsigaliojusi reglamentą dėl bendros gaminių saugos, sąjungoje parduodami gaminiai turi atitikti griežtus saugos reikalavimus. Taip užtikrinama, kad jie nekeltų grėsmės vartotojų sveikatai ir saugai. Šie reikalavimai taikomi žaislams, elektronikos gaminiams, kosmetikai, buitiniams prietaisams ir kitoms prekėms. ES taiko mechanizmą užtikrinantį, kad paaiškėjus jo gaminys yra nesaugus, jis būtų pašalintas iš rinkos, o vartotojai būtų tinkamai informuoti apie galimas grėsmes. Be to, nemažiau svarbios yra mūsų skaitmeninės teisės. Gausėjant internetinių parduotuvių ir skaitmeninių paslaugų, ES ėmėsi priemonių vartotojų asmens duomenims ir privatumui apsaugoti. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatyta, kokių taisyklių turi laikytis įmonės ir organizacijos tvarkydamos asmens duomenis. Pagal šias taisykles, vartotojams suteikiamos galimybės geriau kontroliuoti savo informaciją ir užtikrinama, kad duomenys būtų naudojami atsakingai ir saugiai. Taigi, ką visa tai reiškia jums, ES vartotojams? Tai reiškia, kad jūs, žinodami, jog esate apsaugoti sąžiningą elgesį, skaidrumą ir saugą užtikrinančių taisyklių, galite be jokios baimės įsigyti prekių ar paslaugų. Be to, galite rinktis pasikliaudami jums teikiamą informaciją apie prekes ir paslaugas, o kilus sunkumams ar neiškumams, jūsų teisės bus užtikrintos. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.